0: Nu am acabat, nu rugam mă capai.
1: Haide!
0: Ahoj, jsem Moši Katia.
2: A ty se ufere, kašlomi.
0: Já to